0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 23. červenec se Skyrokem. Když řeknu jméno Saul Hudson, většině to moc neřekne. Když ale řeknu Slash, všem se vybaví kytarová poznávací značka Guns N' Roses. Od 23. července 1965 slavíme s tímto klasikem hardrockové kytary narozeniny. Imič kudrnatých vlasů pod cylindrem, doplněná o cigaretu panáka Jacka Danielse a osobitý kytarový sound jsme po odchodu z růží mohli slyšet v jeho solo projektech Slash's Snake Pit a Velvet Revolver. 23. července 1989 dělá radost fanouškům ex-Beatle bubeník Ringo Starr. Formuje svůj doprovodný All-Star Band, který má proměnlivé obsazení. Procházejí jim však taková esa jako Joe Walsh z Eagles, Nils Lofgren z E Street Band, Jack Bruce a Ginger Baker z Cream nebo kytarista Steve Lukather s Toutou. 23. července 1999 si připomínáme start hlavního programu jedné z inkarnací legendárního festivalu ve Woodstocku, tehdy v Rome ve státě New York. Festival přivítal přes 200 000 návštěvníků, nabídl i největší hvězdy své doby, například Metallica, Megadeth, Rage Against the Machine, Limp Bizkit, Korn, Offspring, Creed, Red Hot Chili Peppers nebo rockové dámy Sheryl Crow a Alanis Morissette. Jaká škoda, že na festival musíme vzpomínat ve zlém. Jeho průběh a zejména závěr provází násilí, znásilňování, rvačky a zakládání požárů. Není se co divit, že některá média označila poslední den festivalu za den, kdy zemřela hudba. Od hudebních nepříjemností k premiéře v automobilovém světě. 23. července 1903 si poprvé řidiči mohou koupit Forda. Začíná se prodávat model A. Vyrábí se je na rok, vypadá spíš jako kočár, ale přináší majiteli Henry Fordovi slušný zisk a dláždí tak cestu k legendárnímu modelu T. Nakonec ještě úsměvná lehtivá perlička. Sexuální skandály politiků, to je evergreen mediálního světa. Dnes si vzpomeneme na Billa Clintona a tmavovlasou pokušitelku Moniku Levinskou. Ta dnes od roku 1973 slaví narozeniny. Zítra opět vybíráme z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
4: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
5: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
6: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
12: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédl jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a Mimo něm živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla?
4: Kauč.
5: Holky, už jsem tady.
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
6: Pro všechno.
7: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
8: Domů, do práce i do auta.
0: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Je čtvrtek 23. července. Začneme tématem chátrající památky na Olomoucku. Stropní konstrukce, krovy i omítky poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé jsou v havarijním stavu. Bez rychlého zásahu hrozí památce nevratné poškození. Správci objektu proto schánějí finance na záchranu kostela.
2: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zejména neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která, když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století, kusy fresek.
1: Říká pro ČTK správce poutního místa Aleš Tománek. V Olomouckém kraji chceme sportovat. Více než 100 obcí a sportovních klubů z Olomouckého kraje se přihlásilo u hejtmanství o peníze z obnoveného dotačního programu. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun, které nově poslouží nejen na opravy stadionů či hřišť, ale také na jejich výstavbu. Program je zpět po více než 5 letech. A je uhašeno. Hasiči po téměř 2 týdnech včera vyhlásili likvidaci požáru budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Lidé v okolí už nemusejí omezovat větrání. Hasiči dál zůstávají na místě a hlídají požářiště. Vyšetřovatelé zjišťují příčinu rozsáhlého požáru, který vypukl 9. července. Může to trvat i několik měsíců. Jasná zatím není ani výše škod. Policie požár prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Sport. Další medaile pro českou výpravu na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City. O 3. stříbro pro Česko se postarala trojice Kneblová, Sadková a Morenová. Dojeli 2. v závodě hlídek. Zvítězili Slovenky. Počasí.
3: Víme, jak bude přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost, přehánky, denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, východ slunce 5.09 a západ ve 20.44.
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
5: Doprava.
3: Před Pikolou za Pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Na schopku si s námi ve čtvrtek ráno hrají policejní hlídky. Pojďme je hledat, odhalujeme je v Olomouci na třídě 17. listopadu u Rozária. Pomáhají a chrání také v Přirově na Lipnické nebo ve Zlíně na Okružní u Kostela. A porouchané vozidlo objíždíme na 304. kilometru D1 před hranicemi ve směru na Ostravu. Na cestách sledujeme čilý ranní ruch, jedeme spolu a jedem bez poruch.
6: Tak a teď už hrajem.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, kupte si nějakou dobrotu a hned budete mít lepší náladu. Býci, pokud chcete něco změnit, tak to udělejte hned. Blíženci, vy máte tendenci neustále mluvit. Hradci, i zklamání berte jako důležitou zkušenost. Lvi, čeká vás projekt, do kterého vložíte spoustu energie. Pany, vaše rozhodnutí nebude nikdo zpochybňovat. Váhy, občas můžete reagovat emotivně. Štíři, váš ostrý humor usadí každého drzouna. Střelci, nebudete si ničím kazit náladu. Kozorozi, v klidu proberte, co se děje kolem vás. Vodnáři, zkuste se dál řídit hlavně rozumem. A co mi ryby, složitější úkoly prý dokončíme bez zbytečného remcání.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
8: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
10: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.

Skyrock. Skyrock. Skyrock. Rádio Hana. Skyrock. Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: I ain't going down.
1: Letní servis na Skyroku.
2: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
5: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
4: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
5: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
4: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
5: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
4: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a

0: Pohoda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy. Jedna tramvajová výluka v Olomouci skončila a blíží se nová. Dopravní podnik města Olomouce oznámil, že od 9. do 31. srpna tramvaje nepojedou mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami kvůli výměně výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Cestující poveze náhradní autobusová doprava. Tramvaje při výluce nebudou zastavovat na hlavním nádraží, ale na zastávce na třídě kosmonautů. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Výlukové řády brzy dopravní podnik veřejní.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Pasáž v Přerově mezi Kratochvílovou a Palackého ulicí se vylidňuje a čekají je změny. Město ji letos odkoupilo a plánuje její rekonstrukci. Obchody uvnitř se postupně zavírají, končí i nájmy v bytech, píše o tom Deník. Táborová sezóna v Olomouckém kraji je podle hygieny bez vážnějších potíží. Dosud se neobjevily žádné epidemie. I při dosavadních kontrolách hygienici udělili pouze jedinou pokutu 1000 korun za pochybení ve stravování. Na letní tábory v Olomouckém kraji vyrazilo k polovině července méně dětí než loni. Hygienici jich evidují přes 7800 na 83 táborech. Ve srovnání s minulým létem tak počet nahlášených dětí poklesl o několik stovek.
0: Sport.
2: Tak tohle byla tenisová rychlovka. Méně než hodinu se zdržela na kurtu turnaje WTA v Praze Dominika Šalková. Česká tenistka vyzvala v osmifinále Francouzku Dodénovou a za pouhých 49 minut ji přemohla po setech 6-1 a 6-1 a jde dál.
0: Počasí.
3: Dnes se mohou místy na Moravě objevit přehánky a my tu pro vás máme další malý meteokvíz. Tipnete si, jak dlouho trvá, než dešťová kapka z mraku dopadne na zem? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost a ano, místy se mohou objevit přehánky. A to nás přivádí na otázku, jak dlouho padá z mraku dešťová kapka. Z běžného dešťového mraku může cesta na zem trvat nejčastěji 3 až 6 minut. Tohle jste věděli?
0: Doprava.
3: Nehoda v Olomouci, policie v Šumperku a porucha na D55. Víme, jak se jezdí tady? Dobré čtvrteční ráno. Na kraji Olomouce ranní bouračka nákladňáku a osobáku na Týnecké za Kruháčem na výjezdu na Olympii. A na příjezdu od Přerova do Olomouce je za Grigovem zhruba 5 až 10 minutová kolona. Policie mezi Olomoucí a Horkou teď hlídá, chytá za odbočkou na Poděbrady. Jsou také v Šumperku u Benátek na Uničovské. A poruchané vozidlo objíždíme na 22. kilometru D55 z Napa Jedel na Hulí. Za Tlumačovem. Jeďte s námi a bezpečně.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Čtvrtek 23. červenec. Zdravíme všechny oslavence. Narozeniny má herec a zpěvák Vojta Dyk a taky Harry Potter.
2: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley. A já Harry Potter.
1: Tedy herec Daniel Radcliffe. Právě 23. července roku 1829 si Američan William Byrd nechává patentovat psací stroj a od té doby už nemusíme všechno psát jenom ručně. Svátek slaví Liborové. Říká se, že nositelé tohoto jména mají rádi lidi a nejradši by se pro druhé rozdali, rozkrájeli. A dneska by se mohla a měla někde rozdávat zdarma vanilková zmrzlina. To je inspirace pro moravské zmrzlináře. Je národní den vanilkové zmrzliny. Dejte si vanilkovou, čokoládovou, citronovou nebo stračatelu a užijte si nádherný čtvrtek s námi. Je 23. července. Kalendárium.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
7: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Skyrock.

Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Orlicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
1: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten slédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? První polovině roku 2026 navštívilo kino 5 milionů 720 tisíc diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď k premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a Mimo ňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla?
4: Holky, už jsem tady!
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
5: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Nežději, už tam budem.
9: Přestaň. Štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jsou tu další zprávy pro vás na našich vlnách. Bezpečí pro chodce v okolí Olomouce, cestující u autobusové zastávky u Cihelny v Droždíně už mohou bezpečně přecházet cestu. Vznikl tu nový přechod pro chodce, jsou tu i opravené chodníky a nové osvětlení, informuje město Olomouc.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Roste počet cyklistů, kteří jezdí na výlety po Zlínském kraji. Ukazují to data sčítačů ve známých lokalitách. Ve Zlínském kraji je 2227 kilometrů značených cyklotras a 260 kilometrů cyklostezek.
3: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Klasicích. Přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
2: Vysvětluje za centrálu cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec. Blíží se doba, kdy bude v Česku téměř každý třetí člověk senior. Počet obyvatel starších 65 let vzroste do roku 2050 z nynějších 2,25 milionu na více než 3 miliony. Nejrychleji se rozroste skupina 85+, píší novinky.cz. Na rostoucí potřebu péče o seniory je podle odborníků nutné reagovat hned. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka zdůraznil potřebu výstavby nových domovů a rozvoj domácích služeb. Pracovníky chce nabídnout například na Filipínách.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté do 20 let zvládli porazit výběr Švýcarska na přípravném kempu ve Finsku. Po výhře a prohře s Finy tentokrát dosáhli na výhru 4-3 v prodloužení nad Švýcarskem. Ještě si Češi a Švýcaři dají odvetu, a to v pátek od 17:30.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost, přehánky, denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, východ slunce 5.09 a západ ve 20.44.
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
4: Nehoda na kraji Olomouce, policie ve Vyškově, také v Hranicích, anebo na D1 u Mořic. Víme, jak se jezdí tady. Na výjezdu z Olomouce na Olympii je nehoda osobáku a nákladňáku na ulici Týnecká. Za kruháčem uzavřený jeden pruh. Policie na nás a na naši rychlost dohlíží právě teď ve Vyškově na Brněnské. Hlídají také v Hranicích na Bělotínské nebo na 244. kilometru D1 u Mořic ve směru na Tíkovice. Na cestách sledujeme čilý ruch, jedeme spolu a jedeme bez poruch.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se mi platí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se mi platí.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jdeme na zprávy. Začneme tématem chátrající památky na Olomoucku. Stropní konstrukce, krovy i omítky poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé jsou v havarijním stavu. Bez rychlého zásahu hrozí památce nevratné poškození. Správci objektu proto schánějí finance na záchranu kostela.
4: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zelená neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která, když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století, kusy fresek.
3: Říká pro ČTK správce poutního místa Aleš Tománek. V Olomouckém kraji chceme sportovat. Více než 100 obcí a sportovních klubů z Olomouckého kraje se přihlásilo u hejtmanství o peníze z obnoveného dotačního programu. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun, které nově poslouží nejen na opravy stadionů či hřišť, ale také na jejich výstavbu. Program je zpět po více než 5 letech. Prezident Petr Pavel zastavil novelu rozpočtových zákonů. Veto nad ní vyřkl s tím, že podle něj ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Vláda jeho rozhodnutí kritizuje a chce veto přehlasovat. Sněmovna to bude řešit 25. srpna. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou. Koalice bude k přehlasování potřebovat aspoň 101 hlasů. K dispozici má 108. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Sport.
3: Dva české kluby dnes uvidíme ve druhém předkole evropských fotbalových pohárů. V evropské lize se představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve za polárním kruhem norský tým Tromse. A v konferenční lize hraje od 20 hodin Jablonec venku s chorvatským Varaždínem.
0: Počasí.
5: Dnes se mohou místy na Moravě objevit přehánky a my tu pro vás máme další malý meteokvíz. Tipnete si, jak dlouho trvá, než dešťová kapka z mraku dopadne na zem? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost a ano, místy se mohou objevit přehánky. A to nás přivádí na otázku, jak dlouho padá z mraku dešťová kapka. Z běžného dešťového mraku může cesta na zem trvat nejčastěji 3 až 6 minut. Tohle jste věděli?
0: Doprava.
5: Bouračky v Olomouci, policie v Mohelnici. Víme, jak se jezdí tady. Olomouc je dějištěm dvou dopoledních nehod. Pozor u vojenské nemocnice na Kaštanově ulici, bouračka dodávky a nákladňáku. A nadále bacha na kraji města, ulice Týnecká za Kruháčem na výjezdu na Olympii, v sobě od rána nákladňák a osobák. A kde jsou teď policejní hlídky? Zastavují, kontrolují v Olomouci, na Hněvotínské, také v Mohelnici na Uničovské ulici. Vaše letní rádio přeje šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.
6: I got a letter from my baby. Said she was coming home today. I got a letter from my baby. Said she was coming home today. Yeah, my baby wasn't lying. She was coming

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Skyrock.

0: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Hostem dnešního vysílání je zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, vy jste s písněmi Karla Gotta objel už celou republiku. Který moment z dosavadních koncertů vám nejvíce utkvěl v paměti?
1: Každý koncert má své kouzlo a je svým způsobem jedinečný, ale my se právě teď chystáme na náš největší koncert pod širým nebem, který se uskuteční už v pátek 31. července vůbec poprvé v Letňáku v Olomouci a na který jsme si připravili takový koktejl těch největších hitů Karla Gotta s několika novinkami a diváci se můžou těšit nejenom na náš 13členný živý orchestr, na naše skvělé hosty, ale taky na překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A právě proto bych je rád pozval 31. července do Letňáku v Olomouci na koncert Můj vzor božský Karel.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Vstupenky na jeho koncert pod širým nebem v Olomouci zakoupíte na ticketportal.cz.
2: Také dneska neposloucháte žádné podcasty nebo YouTubeko, žádné pražské rádio, které na vás mluví kdesi z dálky, ale volíte své moravské rádio, které je tady s vámi doma. Jezdíme po stejných silnicích, chodíme po stejných chodnicích, potkáváme si při odpoledních nákupech v Sámošce a známe to tady jako svoje boty. Jsme vaše domácí moravské rádio a víme, co dneska podnikat. Zajít můžeme do kina. Olomoucké premiér Cinemas v Šantovce láká na super letní premiéru. Vrásky? V pořádku. Život bez partnera? Taky v pořádku. Chtít od života víc, to je naprosto zásadní. A o tom je nová česká komedie Bardotky. Je to letní jízda plná energie a humoru, film, ve kterém se najde každá žena bez ohledu na věk. To jsou Bardotky se skvělým obsazením Dagmar Havlová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková. Dneska to kromě olomoucké Šantovky promítá i Přerovská hvězda, kino Boskovice, kino v Šumperku, Bardotky jsou i v Bruntálu, ve Svitavách nebo v letním kině Hranice.
3: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
4: Akce zábava. Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise, na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
7: Ráno, první doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
10: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Kdo po Olomoucku jezdí vlakem, ten by měl zbystřit. Kvůli výlukám nás čeká jízda náhradní autobusovou dopravou. Od 5. do 18. srpna nepojedou vlaky mezi Olomoucí Řepčínem a Příkazy a z důvodu oprav se zastaví provoz mezi Moravským Berounem a Valšovem, a to od 7. do 28. srpna. Podrobnosti o výlukách a detaily týkající se náhradní autobusové dopravy na úsecích má web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Mobilní odběry krve ve Šternberku přicházejí s novinkou. Od září budou moci dárci při těchto uspořádaných odběrech darovat vedle plné krve nově i krevní plazmu. Odběrové místo zůstává v budově F Šternberské nemocnice AGEL. Řidiči v Boskovicích, nezapomeňte, začala tu oprava železničního přejezdu na silnici 150 v ulici Otakara Kubína. Je tu proto uzavírka, která potrvá do soboty 1. srpna. Objížďka přejezdu je tu značená a vede okolními ulicemi. Nové velvyslance vyšle do světa Česko. Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že se na své mise chystají noví zástupci pro Spojené státy a Itálii a také pro důležité mezinárodní organizace. Diplomatické změny mají proběhnout již brzy.
0: Sport.
1: V neděli dobila tenisový titul na turnaji WTA v Aténách a nyní usiluje o další, a to na turnaji v Praze. Barbora Krejčíková dnes na domácím podniku bude hrát osmifinálový zápas. V 16.15 má na programu střet s Lucií Havlíčkovou.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Čtvrtek nám celý den slibuje ve znamení šedé oblohy. Postupně mohou přijít lokální přehánky nebo občasný déšť. V Jeseníkách čekáme srážky četnější. Výjimečně se objeví i bouřka. Pokud vám nějaká ta kapka nevadí a s pláštěnkou vyrážíte na výlet, zastavte se určitě na nějaké vyhlídce. Dohlednost je dnes vysoká, kopečky a budovy a cokoliv jiného můžeme vidět až 19 km daleko. Zítřek bude také spíše oblačný, později odpoledne ale bude mraků ubývat. Nejvyšší teploty se budou v pátek pohybovat mezi 19 a 23 stupni.
3: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, ale dáme si pozor na policejní hlídku, a to v ulici Studentská. Modré majáčky nám hlásíte taky na D1 na exitu Kroměříž Východ, v Březové na Světavou v ulici Brněnská, ve Zlíně v ulici Frištácká, stojí taky na D35 na exitu Velký Újezd a v Mohelnici v ulici Uničovská. Pomalu jezdíme taky na D1 na trase Říkovice Vyškov před exitem Kojetín na 256. kilometru. Je tady uzavřený jízdní pruh, opravují se tu svodidla. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Tak a teď už hrajem.
4: Skyrock.

i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 23. červenec se Skyrokem. Když řeknu jméno Saul Hudson, většině to moc neřekne. Když ale řeknu Slash, všem se vybaví kytarová poznávací značka Guns N' Roses. Od 23. července 1965 slavíme s tímto klasikem hardrockové kytary narozeniny. Imič kudrnatých vlasů pod cylindrem, doplněná o cigaretu panáka Jacka Danielse a osobitý kytarový sound jsme po odchodu z růží mohli slyšet v jeho solo projektech Slash's Snake Pit a Velvet Revolver. 23. července 1989 dělá radost fanouškům ex-Beatle bubeník Ringo Starr. Formuje svůj doprovodný All-Star Band, který má proměnlivé obsazení. Procházejí jim však taková esa jako Joe Walsh z Eagles, Nils Lofgren z E Street Band, Jack Bruce a Ginger Baker z Cream nebo kytarista Steve Lukather s Toutou. 23. července 1999 si připomínáme start hlavního programu jedné z inkarnací legendárního festivalu ve Woodstocku, tehdy v Rome ve státě New York. Festival přivítal přes 200 000 návštěvníků, nabídl i největší hvězdy své doby, například Metallica, Megadeth, Rage Against the Machine, Limp Bizkit, Korn, Offspring, Creed, Red Hot Chili Peppers nebo rockové dámy Sheryl Crow a Alanis Morissette. Jaká škoda, že na festival musíme vzpomínat ve zlém. Jeho průběh a zejména závěr provází násilí, znásilňování, rvačky a zakládání požárů. Není se co divit, že některá média označila poslední den festivalu za den, kdy zemřela hudba. Od hudebních nepříjemností k premiéře v automobilovém světě. 23. července 1903 si poprvé řidiči mohou koupit Forda. Začíná se prodávat model A. Vyrábí se je na rok, vypadá spíš jako kočár, ale přináší majiteli Henry Fordovi slušný zisk a dláždí tak cestu k legendárnímu modelu T. Nakonec ještě úsměvná lechtivá perlička. Sexuální skandály politiků, to je evergreen mediálního světa. Dnes si vzpomeneme na Billa Clintona a tmavovlasou pokušitelku Moniku Levinskou. Ta dnes od roku 1973 slaví narozeniny. Zítra opět vybíráme z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirář.
5: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
10: Forsberg.cz. Děláme akce. Forsberg.cz.
11: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
10: Děláme akce. Forsberg.cz.
11: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
10: Děláme akce.
12: Skyrock.
13: Skyrock.
12: Skyrock. Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Naději už tam bude.
6: Přestaň. Mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
10: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
9: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
10: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
9: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
10: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
9: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
10: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Zapálil chatku s lidmi uvnitř, teď za to dostal trest. Olomoucký vrchní soud poslal na 15 let do vězení 67-letého Vojtěcha Zarembu za pokus o dvojnásobnou vraždu. Na Vánoce 2024 v Ostravě Hermanicích zapálil ze žárlivosti chatku, v níž spali dva lidé. Oba se včas probudili a utekli z ní. Muž se k činu přiznal, tvrdil však, že vraždit nechtěl.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Netradiční murál ve Vyškově. Hotovou hru pixelů namalovala výtvarná skupina Malujeme jinak na trafostanici na sídlišti Osvobození. Velkoformátová malba představuje plochu počítače. Je to první malovaná trafostanice na Vyškovsku, píší o tom novinky.cz. Vlků je v Jeseníkách stále víc, prokazatelně tu žijí dvě vlčí smečky. Jedna se pohybuje v Medvědské hornatině, druhá u pradědu. Podle ochránců přírody jim horské lesy zaručují ideální životní podmínky. Jak píše ČTK, dlouhodobé pozorování vlků v Jeseníkách pomocí fotopastí a analýz ukazuje, že v širším území Jeseníků žije v 7 až 8 teritoriích zhruba 30 až 40 vlků. V oblasti pradědu jsou trvale od roku 2021.
0: Sport.
2: Start nové sezóny první fotbalové ligy vyhlíží Sigma Olomouc. První mač hrají Hanáci venku tuto neděli od 17.30 vyzvou na trávě soupeře Jablonec. Představitelé Sigmy oznámili svůj ligový cíl. Chtějí se vrátit mezi prvních 6 týmů.
0: Počasí.
3: Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda páří. To je pranostika na dnešní den. A vypadá to, že se nám asi pářit bude. Očekáváme proměnlivou, převážně oblačnou oblohu. Postupně s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. V Jeseníkách nám může sprchnout i trochu více. Výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 18 až 22 stupňů. Podobně by na tom měl být i zítřek. Dopoledne ještě na horách budou doznívat přeháňky, čeká nás zamračená obloha, až později odpoledne mraků začne ubývat.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci projíždíme bez větších komplikací. Pozor si ale dáme na policejní hlídku v ulici Lipenská. Pomáhají a chrání taky na D1 na exitu Kroměříž východ a na trase mezi Šumperkem a Zábřehem při projíždění kolem Sudkova. Bouračku dvou osobáků pak řešíme v Mostkovicích v ulici Generála Kraváka. Probíhá tady vyšetřování, jízdní pruh je uzavřen. Pohodovou cestu vám přejeme z našich rádiových vln.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Zapomeňte okolní svět a zapněte rádio Skyrock. Vybíráme pro vás ten nejlepší melodický rock. Je tu čtvrtek 23. července a my jedeme naplno. Jaké zajímavé události se k dnešnímu datu vážou, to už vám prozradíme v téhle hodince v našem kalendáriu. Než tam dorazíme, pootočte volume trochu doprava a vychutnejte si náš nejlepší rockový výběr. Tady je Skyrock.
1: Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Rádio Hana Skyrock.
12: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Čtvrtek 23. červenec. Zdravíme všechny oslavence. Narozeniny má herec a zpěvák Vojta Dyk a taky Harry Potter.
2: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley. A já Harry Potter.
1: Tedy herec Daniel Radcliffe. Právě 23. července roku 1829 si Američan William Byrd nechává patentovat psací stroj a od té doby už nemusíme všechno psát jenom ručně. Svátek slaví Liborové. Říká se, že nositelé tohoto jména mají rádi lidi a nejradši by se pro druhé rozdali, rozkrájeli. A dneska by se mohla a měla někde rozdávat zdarma vanilková zmrzlina. To je inspirace pro moravské zmrzlináře. Je národní den vanilkové zmrzliny. Dejte si vanilkovou, čokoládovou, citronovou nebo stračatelu a užijte si nádherný čtvrtek s námi. Je 23. července. Kalendárium.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Poledne na Skyroku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Co pak se děje na Olomoucku? Pokud vám v Uničově bude během léta při procházce horko, nová pomoc je na Masarykově náměstí. Od půlky července tu funguje nová mlžící sprcha, z níž teče pitná voda. K osvěžení stačí stisknout tlačítko.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jezdíme za dráž. Paliva v Olomouckém kraji oproti minulému týdnu výrazně zdražila. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 42 korun 10 haléřů. Je tedy skoro o 2 koruny dražší. Cena nafty vzrostla dokonce o 4 koruny 60 za litr a je na průměrné ceně 42,20. Na růstu cen pohonných hmot se i v Olomouckém kraji podepsal mimo jiné konec státní regulace zavedené po březnovém zdražení ropy. Proti uplynulé neděli, kdy opatření skončilo, stoupla cena benzínu v kraji asi o 30 haléřů a nafta víc než o 2 koruny. Velkému zájmu se těší netradiční lavičky v lázních Karlova Studánka na Bruntálsku. Lidé na ně mohou psát vzkazy. Hostům lázní se toto originální posezení v přírodě moc líbí, takže brzy v areálu přibudou další.
0: Sport.
1: Legenda odchází. Fotbalový rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál za 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude i čtvrteční odpoledne, slibuje chladný, větrný a proměnlivý den. Lokálně mohou přijít přehánky, a to zejména na severu Olomouckého kraje. Výjimečně se může přihnat i bouřka. Mraků i dešťových kapek bude ubývat až k večeru. Slunce nám dnes zapadne ve 20 hodin a 44 minut. Pokud plánujeme spaní pod stanem, raději se pořádně oblečeme. Noční teploty mohou spadnout až k 8 stupňům. Na horách k 7.
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci řešíme nehodu v ulici Dobrovského. Vyšetřování nehody nám stále hlásíte taky v Mostkovicích, v ulici generála Kraváka. Na policejní hlídku si dáme pozor na trase mezi Šumperkem a Postřelmovem. Opatrně jezdíme taky na cestě Hulín-Břest. Probíhá tady práce na silnici, po vozovce se pohybují lidé. Překážku na silnici máme taky na D55 na trase Přerov-Olomouc před exitem Holice. Projíždíme tudy s nohou na brzdě, abychom předmět bezpečně objeli. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Tak a teď už hrajem.
2: Skyrock.

0: Rádio Skyrock, vášeň, kytary a čistá rocková energie. Bez pauzy pro vás máme jednu pecku za druhou. K výborné muzice vám ale balíme i čerstvé zpravodajství s Hanem, zábavné magazíny a rozhovory s lidmi, co mají co říct. Přesně jeden takový rozhovor vás čeká už brzy, takže zůstaňte naladěni, s vámi je Skyrock.
1: Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje? Tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Loď je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Skyrock.

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
2: Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

Baby, baby, baby.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten slédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? První polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď k premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a Mimo ňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla?
4: Kauč.
5: Holky, už jsem tady.
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
6: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
9: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vyjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: vaše odpolední rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jdeme na zprávy. Začneme tématem chátrající památky na Olomoucku. Stropní konstrukce, krovy i omítky poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé jsou v havarijním stavu. Bez rychlého zásahu hrozí památce nevratné poškození. Správci objektu proto schánějí finance na záchranu kostela.
4: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zelená neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která, když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století, kusy fresek.
3: Říká pro ČTK správce poutního místa Aleš Tománek. V Olomouckém kraji chceme sportovat. Více než 100 obcí a sportovních klubů z Olomouckého kraje se přihlásilo u hejtmanství o peníze z obnoveného dotačního programu. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun, které nově poslouží nejen na opravy stadionů či hřišť, ale také na jejich výstavbu. Program je zpět po více než 5 letech. Prezident Petr Pavel zastavil novelu rozpočtových zákonů. Veto nad ní vyřkl s tím, že podle něj ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Vláda jeho rozhodnutí kritizuje a chce veto přehlasovat. Sněmovna to bude řešit 25. srpna. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou. Koalice bude k přehlasování potřebovat aspoň 101 hlasů. K dispozici má 108. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Sport.
3: Dva české kluby dnes uvidíme ve druhém předkole evropských fotbalových pohárů. V evropské lize se představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve za polárním kruhem norský tým Tromse. A v konferenční lize hraje od 20 hodin Jablonec venku s chorvatským Varaždínem.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Čtvrtek nám celý den slibuje ve znamení šedé oblohy. Postupně mohou přijít lokální přehánky nebo občasný déšť. V Jeseníkách čekáme srážky četnější. Výjimečně se objeví i bouřka. Pokud vám nějaká ta kapka nevadí a s pláštěnkou vyrážíte na výlet, zastavte se určitě na nějaké vyhlídce. Dohlednost je dnes vysoká, kopečky a budovy a cokoliv jiného můžeme vidět až 19 kilometrů daleko. Zítřek bude také spíše oblačný, později odpoledne, ale bude mraků ubývat. Nejvyšší teploty se budou v pátek pohybovat mezi 19 a 23 stupni.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku nám hlásíte nehodu na výjezdu z Heroltovic ve směru na město Libavá. Probíhá tady vyšetřování, projíždíme opatrně. Nehodu nám hlásíte taky na D55 na trase Přerov-Olomouc na exitu Holice. Stojí tady porouchané auto, na místě je policie. Odstavené auto na krajnici pak řešíme na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek za exitem Bělotín-Východ. To bylo naše dopravní info, teď už další hudební pecka.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Muzika je základ, ale nezapomínáme ani na to, co se děje kolem nás. Zjišťovali jsme, o čem se dnes píše, a za chvilku vám z toho naservírujeme rychlý přehled. Teď už ale bez zbytečného řečnění pouštíme spojku a valíme vstříc dalšímu rockovému nářezu.
1: Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Volba Fest. Vůně grilu, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest, na Fakt Rizí horský festival. 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našem rádiu nám nic neunikne. Víme, o čem se píše. Tady je rychlý přehled pro vás. V chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou potvrzeny dvě vlčí smečky. V širším regionu je až 40 jedinců. Kde konkrétně se smečky pohybují, píše Olomoucký report. Brankář Tadeáš Stopen odchází ze Sigmy, bude hostovat v Artisu Brno. Proč to už pro nás zjistil Olomoucký rej? V přerovském vnitrobloku Bratří Hovůrkových se dnes otevírají vodní radovánky. Moderní prostor určený pro hru s vodou, odpočinek i setkávání. O tom se dočteme na webu města Přerova přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Je mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Skyrock. Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Kdo po Olomoucku jezdí vlakem, ten by měl zbystřit. Kvůli výlukám nás čeká jízda náhradní autobusovou dopravou. Od 5. do 18. srpna nepojedou vlaky mezi Olomoucí Řepčínem a Příkazy. A z důvodu oprav se zastaví provoz mezi Moravským Berounem a Valšovem, a to od 7. do 28. srpna. Podrobnosti o výlukách a detaily týkající se náhradní autobusové dopravy na úsecích má web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Mobilní odběry krve ve Šternberku přicházejí s novinkou. Od září budou moci dárci při těchto uspořádaných odběrech darovat vedle plné krve nově i krevní plazmu. Odběrové místo zůstává v budově F Šternberské nemocnice AGEL. Řidiči v Boskovicích, nezapomeňte, začala tu oprava železničního přejezdu na silnici 150 v ulici Otakara Kubína. Je tu proto uzavírka, která potrvá do soboty 1. srpna. Objížďka přejezdu je tu značená a vede okolními ulicemi. Tragická zpráva dnes přišla z náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Na 22. základně vrtulníkového letectva se zřítil armádní stroj Venom. Na palubě bylo 5 vojáků, přičemž jeden člověk bohužel havárii nepřežil. Okolnosti tohoto neštěstí teď vyšetřuje armáda.
0: Sport.
1: V neděli dobila tenisový titul na turnaji WTA v Aténách a nyní usiluje o další, a to na turnaji v Praze. Barbora Krejčíková dnes na domácím podniku bude hrát osmifinálový zápas. V 16.15 má na programu střet s Lucií Havlíčkovou.
0: Počasí.
2: V našem regionu počítáme zítra většinou s polojasnou oblohou, ojediněle se mohou objevit taky dešťové přehánky. Nejvyšší teploty přes den 21 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 20. A co víkend? Teploty převážně okolo 25 stupňů Celsia, v sobotu sluníčko, v neděli potom vyšší oblačnost a počítáme s deštěm.
3: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
2: Zdravíme za volant. Bourá se na Palackého ulici v Holešově. Došlo tady k havárii osobního auta, je to s olejem na vozovce, tak projíždějte opatrně. No a nehodu hlásí taky obec Letovice na Blanensku. Tady došlo na Zámecké ulici ke střetu osobáku a chodce. Nicméně i tímto úsekem se dostanete. Aktuálně počítejte se zdržením na čtvrt hodiny na cestě od ulice Šlechtitelů k Amigu v Olomouci. A policejní hlídka je s 15. hodinou v Rýmařově na Opavské, v Sudkově, Postřelmově, Bořitově i na okruhu Olomouce za exitem Olomouc, střed Slavonín. Šťastnou cestu!
0: Tak a teď už hrajem!
4: Skyrock!

0: Čtvrteční odpoledne 23. července na vlnách Skyrocku prostě nemá chybu. Hrajeme pro vás ten nejlepší melodický rock. Ale do konce téhle hodinky vám ještě přihodíme skvělé tipy, kam vyrazit za zážitky. S námi vám den uteče jako nic. Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
6: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Také dneska neposloucháte žádné podcasty nebo YouTubeko, žádné pražské rádio, které na vás mluví kde si z dálky, ale volíte své moravské rádio, které je tady s vámi doma. Jezdíme po stejných silnicích, chodíme po stejných chodnicích, potkáváme si při odpoledních nákupech v Sámošce a známe to tady jako svoje boty. Jsme vaše domácí moravské rádio a víme, co dneska podnikat. Zajít můžeme do kina. Olomoucké Premier Cinemas v Šantovce láká na super letní premiéru. Vrásky? V pořádku. Život bez partnera? Taky v pořádku. Chtít od života víc, to je naprosto zásadní. A o tom je nová česká komedie Bardotky. Je to letní jízda plná energie a humoru, film, ve kterém se najde každá žena bez ohledu na věk. To jsou Bardotky se skvělým obsazením Dagmar Havlová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková. Dneska to kromě olomoucké Šantovky promítá i Přerovská hvězda, kino Boskovice, kino v Šumperku, Bardotky jsou i v Bruntálu, ve Svitavách nebo v letním kině Hranice.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
3: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Co pak se děje na Olomoucku? Pokud vám v Uničově bude během léta při procházce horko, nová pomoc je na Masarykově náměstí. Od půlky července tu funguje nová mlžící sprcha, z níž teče pitná voda. K osvěžení stačí stisknout tlačítko.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jezdíme za dráž. Paliva v Olomouckém kraji oproti minulému týdnu výrazně zdražila. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 42 korun 10 haléřů. Je tedy skoro o 2 koruny dražší. Cena nafty vzrostla dokonce o 4 koruny 60 za litr a je na průměrné ceně 42,20. Na růstu cen pohonných hmot se i v Olomouckém kraji podepsal mimo jiné konec státní regulace zavedené po březnovém zdražení ropy. Proti uplynulé neděli, kdy opatření skončilo, stoupla cena benzínu v kraji asi o 30 haléřů a nafta víc než o 2 koruny. Velkému zájmu se těší netradiční lavičky v lázních Karlova Studánka na Bruntálsku. Lidé na ně mohou psát vzkazy. Hostům lázní se toto originální posezení v přírodě moc líbí, takže brzy v areálu přibudou další.
0: Sport.
2: Legenda odchází. Fotbalový rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál za 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Jaká je předpověď pro náš region na závěr pracovního týdne? Teploty nejčastěji okolo 22 stupňů Celsia, polojasná obloha a mohou se objevit i dešťové přehánky. V sobotu nejvyšší teploty přes den mezi 25 a 29 stupni Celsia, k tomu sluníčko a jasná obloha. V neděli potom podobná teplota, ale vyšší oblačnost a občasný déšť.
0: Doprava.
4: Nehoda osobáku a cyklisty se vyšetřuje na Kroměřížsku na trase z Dounky Soběsuky. Trasa je ale s opatrností sjízdná. A připomínáme i nehodu osobního auta v Holešově na Palackého. Tady už se to došetřuje a průjezd je bez problému. No a taky se 16. hodinou pozor v našem regionu na policejní kontroly. Hlídka je v Bludově, v Sutkově, taky v Bystřici pod Hostýnem a nebo na dálnici 46 směr Vyškov na exitu Olšany u Prostějova. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce, Café Gape. Káva, která probudí den.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
10: Skyrock.
11: Radio Hana Skyrock.
10: Skyrock.
12: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Radio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: Hostem dnešního vysílání je zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, vy jste s písněmi Karla Gotta objel už celou republiku. Který moment z dosavadních koncertů vám nejvíce utkvěl v paměti?
1: Každý koncert má své kouzlo a je svým způsobem jedinečný, ale my se právě teď chystáme na náš největší koncert pod širým nebem, který se uskuteční už v pátek 31. července vůbec poprvé v Letňáku v Olomouci a na který jsme si připravili takový koktejl těch největších hitů Karla Gotta s několika novinkami a diváci se můžou těšit nejenom na náš 13členný živý orchestr, na naše skvělé hosty, ale taky na překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A právě proto bych je rád pozval 31. července do Letňáku v Olomouci na koncert Můj vzor božský Karel.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Vstupenky na jeho koncert pod širým nebem v Olomouci zakoupíte na ticketportal.cz.
2: Letní servis na Skyroku.
3: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
2: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Jdeme na zprávy. Začneme tématem chátrající památky na Olomoucku. Stropní konstrukce, krovy i omítky poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé jsou v havarijním stavu. Bez rychlého zásahu hrozí památce nevratné poškození. Správci objektu proto schánějí finance na záchranu kostela.
2: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zejména neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která, když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století, kusy fresek.
1: Říká pro ČTK správce poutního místa Aleš Tománek. V Olomouckém kraji chceme sportovat. Více než 100 obcí a sportovních klubů z Olomouckého kraje se přihlásilo u hejtmanství o peníze z obnoveného dotačního programu. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun, které nově poslouží nejen na opravy stadionů či hřišť, ale také na jejich výstavbu. Program je zpět po více než 5 letech. Prezident Petr Pavel zastavil novelu rozpočtových zákonů. Veto nad ní vyřkl s tím, že podle něj ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Vláda jeho rozhodnutí kritizuje a chce veto přehlasovat. Sněmovna to bude řešit 25. srpna. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou. Koalice bude k přehlasování potřebovat aspoň 101 hlasů. K dispozici má 108. Uvidíme, jak to dopadne. Sport. Dva české kluby dnes uvidíme ve druhém předkole evropských fotbalových pohárů. V evropské lize se představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve za polárním kruhem norský tým Tromse. A v konferenční lize hraje od 20 hodin Jablonec venku s chorvatským Varaždínem. Počasí.
3: Na Olomoucku dnes sluníčko zapadá přesně ve 8:45, zítřejší východ slunce potom přijde v 5:12. Jinak nás čeká pátek s teplotami mezi 20 a 25 stupni Celsia, které doplní polojasná obloha a dešťové přehánky. V sobotu denní maxima na 29 stupních a sluníčko, v neděli stále teplota nad 25, ale taky dešťové přehánky a vyšší oblačnost.
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
3: Doprava. Bourá se na trase Tovačov Troubky, je to bez bližších podrobností, ale s opatrností průjezdné. No a pojďme se podívat taky na policejní kontroly se 17. hodinou v Otrokovicích na Napajedelské, taky v Holešově, na D55C mezi exity Hulín a Otrokovice a taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Zlomte okolní svět a zapněte rádio Skyrock. Vybíráme pro vás ten nejlepší melodický rock. Je tu čtvrtek 23. července a my jedeme naplno. Jaké zajímavé události se k dnešnímu datu vážou, to už vám prozradíme v téhle hodince v našem kalendáriu. Než tam dorazíme, pootočte volume trochu doprava a vychutnejte si náš nejlepší rockový výběr. Tady je Skyrock.
1: Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme.
7: Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru.
6: Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Skyrock kalendárium.
1: Čtvrtek 23. červenec. Zdravíme všechny oslavence. Narozeniny má herec a zpěvák Vojta Dyk a taky Harry Potter.
2: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley. A já Harry Potter.
1: Tedy herec Daniel Radcliffe. Právě 23. července roku 1829 si Američan William Byrd nechává patentovat psací stroj a od té doby už nemusíme všechno psát jenom ručně. Svátek slaví Liborové. Říká se, že nositelé tohoto jména mají rádi lidi a nejradši by se pro druhé rozdali, rozkrájeli. A dneska by se mohla a měla někde rozdávat zdarma vanilková zmrzlina. To je inspirace pro moravské zmrzlináře. Je národní den vanilkové zmrzliny. Dejte si vanilkovou, čokoládovou, citronovou nebo stračatelu a užijte si nádherný čtvrtek s námi. Je 23. července. Kalendárium.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň, je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Zapálil chatku s lidmi uvnitř, teď za to dostal trest. Olomoucký vrchní soud poslal na 15 let do vězení 67-letého Vojtěcha Zarembu za pokus o dvojnásobnou vraždu. Na Vánoce 2024 v Ostravě Heřmanicích zapálil ze žárlivosti chatku, v níž spali dva lidé. Oba se včas probudili a utekli z ní. Muž se činu přiznal, tvrdil však, že vraždit nechtěl.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Netradiční murál ve Vyškově. Hotovou hru pixelů namalovala výtvarná skupina Malujeme jinak na trafostanici na sídlišti Osvobození. Velkoformátová malba představuje plochu počítače. Je to první malovaná trafostanice na Vyškovsku, píší o tom novinky.cz. Vlků je v Jeseníkách stále víc, prokazatelně tu žijí dvě vlčí smečky. Jedna se pohybuje v Medvědské hornatině, druhá u pradědu. Podle ochránců přírody jim horské lesy zaručují ideální životní podmínky. Jak píše ČTK, dlouhodobé pozorování vlků v Jeseníkách pomocí fotopastí a analýz ukazuje, že v širším území Jeseníků žije v 7 až 8 teritoriích zhruba 30 až 40 vlků. V oblasti pradědu jsou trvale od roku 2021.
0: Sport.
2: Start nové sezóny první fotbalové ligy vyhlíží Sigma Olomouc. První mač hrají Hanáci venku tuto neděli od 17.30 vyzvou na trávě soupeře Jablonec. Představitelé Sigmy oznámili svůj ligový cíl. Chtějí se vrátit mezi prvních 6 týmů.
0: Počasí.
3: V našem regionu počítáme zítra většinou s polojasnou oblohou, ojediněle se mohou objevit taky dešťové přehánky. Nejvyšší teploty přes den 21 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 20. A co víkend? Teploty převážně okolo 25 stupňů Celsia, v sobotu sluníčko, v neděli potom vyšší oblačnost a počítáme s deštěm.
0: Doprava.
3: Bourá se v Hustopečích nad Bečvou na ulici Pod Humny. Jde o nehodu 3 osobních aut, ale můžeme to obět. Havárie motorky se potom vyšetřuje v obci Lipina, i tady se ale dá dostat. Policejní hlídka je pak s 18. hodinou v Bystřici pod Hostýnem, na Zlínské ulici v Otrokovicích a nebo na D55 směr Hulín na exitu na Pajedla. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Rádio Skyrock, vášeň, kytary a čistá rocková energie. Bez pauzy pro vás máme jednu pecku za druhou. K výborné muzice vám ale balíme i čerstvé zpravodajství s Hanem, zábavné magazíny a rozhovory s lidmi, co mají co říct. Přesně jeden takový rozhovor vás čeká už brzy, takže zůstaňte naladěni, s vámi je Skyrock.
1: Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 23. červenec se Skyrokem. Když řeknu jméno Saul Hudson, většině to moc neřekne. Když ale řeknu Slash, všem se vybaví kytarová poznávací značka Guns N' Roses. Od 23. července 1965 slavíme s tímto klasikem hardrockové kytary narozeniny. Image kudrnatých vlasů pod cylindrem, doplněná o cigaretu panáka Jacka Danielse a osobitý kytarový sound jsme po odchodu z růží mohli slyšet v jeho solo projektech Slash's Snake Pit a Velvet Revolver. 23. července 1989 dělá radost fanouškům ex-Beatle bubeník Ringo Starr. Formuje svůj doprovodný All-Star Band, který má proměnlivé obsazení. Procházejí jim však taková esa jako Joe Walsh z Eagles, Nils Lofgren z E Street Band, Jack Bruce a Ginger Baker z Cream nebo kytarista Steve Lukather z Toto. 23. července 1999 si připomínáme start hlavního programu jedné z inkarnací legendárního festivalu ve Woodstocku, tehdy v Rome ve státě New York. Festival přivítal přes 200 000 návštěvníků, nabídl i největší hvězdy své doby, například Metallica, Megadeth, Rage Against the Machine, Limp Bizkit, Korn, Offspring, Creed, Red Hot Chili Peppers nebo rockové dámy Sheryl Crow a Alanis Morissette. Jaká škoda, že na festival musíme vzpomínat ve zlém. Jeho průběh a zejména závěr provází násilí, znásilňování, rvačky a zakládání požárů. Není se co divit, že některá média označila poslední den festivalu za den, kdy zemřela hudba. Od hudebních nepříjemností k premiéře v automobilovém světě. 23. července 1903 si poprvé řidiči mohou koupit Forda. Začíná se prodávat model A. Vyrábí se je na rok, vypadá spíš jako kočár, ale přináší majiteli Henry Fordovi slušný zisk a dláždí tak cestu k legendárnímu modelu T. Nakonec ještě úsměvná lechtivá perlička. Sexuální skandály politiků, to je evergreen mediálního světa. Dnes si vzpomeneme na Billa Clintona a tmavovlasou pokušitelku Moniku Levinskou. Ta dnes od roku 1973 slaví narozeniny. Zítra opět vybíráme z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Stojan Interiér. To je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédl jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a mimo něm živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla?
4: Kauč.
5: Holky, už jsem tady.
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
6: Pro všechno.
7: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
8: Skyrock.
9: Skyrock. Skyrock.
10: Rockové pecky pro lepší náladu.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Zapálil chatku s lidmi uvnitř, teď za to dostal trest. Olomoucký vrchní soud poslal na 15 let do vězení 67-letého Vojtěcha Zarembu za pokus o dvojnásobnou vraždu. Na Vánoce 2024 v Ostravě Heřmanicích zapálil ze žárlivosti chatku, v níž spali dva lidé. Oba se včas probudili a utekli z ní. Muž se k činu přiznal, tvrdil však, že vraždit nechtěl.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Netradiční murál ve Vyškově. Hotovou hru pixelů namalovala výtvarná skupina Malujeme jinak na trafostanici na sídlišti Osvobození. Velkoformátová malba představuje plochu počítače. Je to první malovaná trafostanice na Vyškovsku, píší o tom Novinky.cz. Vlků je v Jeseníkách stále víc, prokazatelně tu žijí dvě vlčí smečky. Jedna se pohybuje v Medvědské hornatině, druhá u pradědu. Podle ochránců přírody jim horské lesy zaručují ideální životní podmínky. Jak píše ČTK, dlouhodobé pozorování vlků v Jeseníkách pomocí fotopastí a analýz ukazuje, že v širším území Jeseníků žije v 7 až 8 teritoriích zhruba 30 až 40 vlků. V oblasti pradědu jsou trvale od roku 2021.
0: Sport.
2: Start nové sezóny první fotbalové ligy vyhlíží Sigma Olomouc. První mač hrají Hanáci venku tuto neděli od 17.30, vyzvou na trávě soupeře Jablonec. Představitelé Sigmy oznámili svůj ligový cíl, chtějí se vrátit mezi prvních 6 týmů.
0: Počasí.
3: Jaká je předpověď pro náš region na závěr pracovního týdne? Teploty nejčastěji okolo 22 stupňů Celsia, polojasná obloha a mohou se objevit i dešťové přehánky. V sobotu nejvyšší teploty přes den mezi 25 a 29 stupňů Celsia, k tomu sluníčko a jasná obloha. V neděli potom podobná teplota, ale vyšší oblačnost a občasný déšť.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Skyrock.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirář.
1: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
6: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
5: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
6: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
5: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
6: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
5: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
6: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Skyrock.
11: Rádio Haná Skyrock.
12: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
8: Skyrock.
12: Melodický rock každý den.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našem rádiu nám nic neunikne. Víme, o čem se píše. Tady je rychlý přehled pro vás. V chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou potvrzeny dvě vlčí smečky. V širším regionu je až 40 jedinců. Kde konkrétně se smečky pohybují, píše Olomoucký Report. Brankář Tadeáš Stopen odchází ze Sigmy, bude hostovat v Artisu Brno. Proč to už pro nás zjistil Olomoucký Rej. V přerovském vnitrobloku Bratří Hovůrkových se dnes otevírají vodní radovánky. Moderní prostor určený pro hru s vodou, odpočinek i setkávání. O tom se dočteme na webu města Přerova přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Rádio Hana Skyrock.
3: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
2: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
3: Přejeme stále dobrý den.

Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerově.

0: Pohoda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
0: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
0: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
0: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Rádio Haná, Skyrock.
3: Skyrock.
0: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den.
3: Skyrock.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
2: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
1: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
2: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 23. červenec se Skyrokem. Když řeknu jméno Saul Hudson, většině to moc neřekne. Když ale řeknu Slash, všem se vybaví kytarová poznávací značka Guns N' Roses. Od 23. července 1965 slavíme s tímto klasikem hardrockové kytary narozeniny. Imidž kudrnatých vlasů pod cylindrem, doplněná o cigaretu panáka Jacka Danielse a osobitý kytarový sound jsme po odchodu z růží mohli slyšet v jeho solo projektech Slash's Snake Pit a Velvet Revolver. 23. července 1989 dělá radost fanouškům ex-Beatle bubeník Ringo Starr. Formuje svůj doprovodný All-Star Band, který má proměnlivé obsazení. Procházejí jim však taková esa jako Joe Walsh z Eagles, Nils Lofgren z E Street Band, Jack Bruce a Ginger Baker z Cream nebo kytarista Steve Lukather s Toutou. 23. července 1999 si připomínáme start hlavního programu jedné z inkarnací legendárního festivalu ve Woodstocku, tehdy v Rome ve státě New York. Festival přivítal přes 200 000 návštěvníků, nabídl i největší hvězdy své doby, například Metallica, Megadeth, Rage Against the Machine, Limp Bizkit, Korn, Offspring, Creed, Red Hot Chili Peppers nebo rockové dámy Sheryl Crow a Alanis Morissette. Jaká škoda, že na festival musíme vzpomínat ve zlém. Jeho průběh a zejména závěr provází násilí, znásilňování, rvačky a zakládání požárů. Není se co divit, že některá média označila poslední den festivalu za den, kdy zemřela hudba. Od hudebních nepříjemností k premiéře v automobilovém světě. 23. července 1903 si poprvé řidiči mohou koupit Forda. Začíná se prodávat model A. Vyrábí se je na rok, vypadá spíš jako kočár, ale přináší majiteli Henry Fordovi slušný zisk a dláždí tak cestu k legendárnímu modelu T. Nakonec ještě úsměvná lehtivá perlička. Sexuální skandály politiků, to je evergreen mediálního světa. Dnes si vzpomeneme na Billa Clintona a tmavovlasou pokušitelku Moniku Levinskou. Ta dnes od roku 1973 slaví narozeniny. Zítra opět vybíráme z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Bluesová noc. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tedy můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 milionů 720 tisíc diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď k premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a Mimo ňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít a s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla? Kauč.
4: Holky, pojď se tady!
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo. Pro
5: všechno. My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Vajana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z multiplexu Premiér Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 24. červenec na Skyroku. Před 4 dny jsem vzpomínal na mimořádný úspěch Emila Zátopka na olympiádě v Helsinkách. Teď zlaté Helsinky ještě jednou.
2: Nezapomenutelný manželský olympijský příběh. Československá atletika získala v Helsinkách 2 zlaté medaile během jediného dne. Postarali se o ně manželé Emil a Dana Zátopkovi.
1: A jak na to vzpomínala paní Dana Zátopková?
3: Štěstí trvá jenom chvilku a člověk si to musí umět užít, jo? Zapřemýšlet si, sednout si a prostě uvědomit si, že je šťastný.
4: Stejné pocity by Dana Zátopková přála i svým následovníkům, Barboře Šputákové a Vítězslavu Veselému.
1: V kalendáriu si rádi připomínáme půvabné ženy. Dnes od roku 1969 slaví narozeniny latinokráska zpěvačka Jennifer Lopez. Nejvíc si ji asi vybavíte z oddechových filmů Svatby podle Mary nebo Krásná pokojská. Kromě zpěvu a herectví se věnuje módnímu návrhářství a tanci. Na závěr roková gratulace bubeníkovi Paulu Gearymu. Určitě si ho pamatujete z heavy metalových Xtreme. Tady působí do roku 1994. Pak si zakládá úspěšnou manažerskou kariéru, která zahrnuje zvučná jména rockového světa, například Smashing Pumpkins, Creed, Jason Bonham nebo už zmíněný Xtreme. Zítra opět rokujeme dějinami. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.